0: Naša mladá v strachu velikým i v žaľu horečným porichtovala sebe ladu i svoju panenskú zvoľu.
1: Ej, Janču, a či ty znaš, že še utreženiš a svoj stav mladzenecký za manželský zmeniš?
2: Znám, Vera, znám, no jak by som neznal.

0: mojej ženy, tá ja za vašo dary vám baršu mne dzekujem, a že by ste nepovedali, že ja pre svoju nevestu nič neporichtovala, tá popaterce. Pre krásna biela spodňárka so štepaným šticherajom, ozdaj nepújdzece od nás holo, ruč!
1: Hej, hej, to parádna. Dobrá Ďura.
0: Áne.
2: Ha, a mladým ste už porichtovali postiel? Či len na limbáku budú spať?
3: Abo čuješ, Mario? Či nelen takzi stádale budú spať?
4: Zesto dole. My prednú chyžu máme už dávno porichtovanú, povedženo.
0: Ale však ja dočista za pomla.
5: A palem ju kúpa.
0: Ženy, tam mi pomožece predňu chyžu i postiel pre mladých porichtovac.
6: Pomožeme, však ozdaj lem nám uleješ.
0: Ulejeme.
6: No, pozme chmotra.

0: Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Renáta Riníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali Tomáš Repčiak,
0: Tereza Oľhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Gazarek.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
1: v roku 2019.

dvojica štart, v tvoršte vám takte. Tancujeme valčík, prídu ledy takte. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.

0: ty. Ej, holosočku moho, kušneňko nemnoho, jak ťa ma upustiti do lisa temnoho. A tak dále, a tak. Ej, koli ja ho nila, nienčovu voločk, ta sa veselili hore dolinočk. Ej, a teper ne honju nienčovu voločk, ta sa posmuteli hore dolinočk. Taký spievanočk mal a mal.
1: A u vás doma sa tož tak spievalo?
0: Hej. Tak sa spievalo, joj, to ja. Žena, ja mala tam jednu, ona umerla. Pána Macana, učiteľa žena. Ona sa volala Habuštova, dakoli. No, a my keď vyhnali korovke, znajte, u nás tuši hovoriť, že Maria Terezia dala serpentína porobiti. Hore Ruske máš do Poľska. A tuto serpentína tam súť, furt, teper ich obnovili, krásno, pokopali šance, paráda. No, a my keď vyhnali korovke, znajte, a tako je davaj spivati. A čutka, materina čutka, jako djedova sestra, hvarit, u nas klikali, u nas mali mena, prezvisko bilo prezvisko, a každa imao ši tako imeno. Nas košutove klikali, bo pradido Vajsko, on bil na tuj vojni, diz, košut lajoš. Bil, a jak sa vrnul taj košut, košutove nas klikali. Vrnuli sa ljude s Francuska, Francuzove. Djedo Džan, Džon, u Americi bil vrnusa. No, a tjutka fur, my keď vyhnali korovke, korovke pasli, hore serpentinami, a my za njo, na dva holosa nadherno, a dovalalu nadherno spivišu, još ome sa naspivali po lisi, po polju, krásno, abo taká, a ja ne znala, napríklad, bila velika zumplja, my tu to klikali, roklina, pod poljskou hranicou, a ja u vaškovom čertežu hrabala, a na drugoj strani vrubani Joško Blišćak kosil, parobok, tež, hvarili, že mama moja hodila s njenkom, že by sme sa dokopadali. A jako, no šumne bol chlopčesko, ale ja ne znam, ne hodilam. No a on tam kosil, ja ne znala. Ona ja jak sobi hrabala u vaškom čerteži i ja tak krásno spivala, ja i sama, ne, len ki to tam zaspivala tak, ja ne budu cilu mi.

ťare. A naraz slúchal, a mne sa ozýva Ďoško Bliščák zrúbaný. Keď by chodil, ja by necbal, ho ja a spíval. Ja by necbal, von by ľúbil, ja by ťa vzal. Ja vore, kde máš listočky? Obla malý, mirušenský, divočky. A tak sme si spívovali, no spívali sme, kde sme chodili, vyšovali v obruze na stenke, na dera, tak šo krásna, molodenka jalovočka raz, vtíkať a prčiť, jak sme hnali. No šo sa deje? No a moje divočky po polju vyšovali. To je tak nebezpečno, šoš bolo vidivnenko, že šoš sa deje, musím dať na bitunok. Spasla ihlu a ihla, bo korovka má je široký tu netepný a kroľov pošlo do srdca. A ona jak bíhala, znajte, duže vtíkala, jak sa klikali tu, gedzali sa korovo, keď hovorí, čo bolo. A tuto duže ju ďovalo do srdca. Aj museli ju trátiti. No, taky prihode všelijaké, i smutní, i veselí, i všelijaké boli.